svar. Jeg som når, jeg som må bogi, bogi, bogi, bogi, bogi svar. Steina tveč se ne sekiram, se na dere min napremaširam. Se po svoji pameti odločam, no rostoplo vam priporočam, če želi si kdo od vas no.